0: Vážení poslucháči, v predpoludnejšom programe na pol deviatu podáme informácie o počasí, stave na cestách a hraničných priechodoch. Dnes hlásia polooblačno so slnečnými intervalmi, ale s lokálnym výskytom krátkodobých dažďov, pričom v oblasti Vojvodiny a západného Srbska sú možné aj prehánky. Vietor slabý a mierny, v polovici dňa miestami silný juhozápadný. Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 26 stupňov Celzia. V nadchádzajúcich dňoch bude premenlivé a teplé počasie so striedaním slnečných období, oblačnosti a lokálnych výskytov krátkodobých dažďov alebo prehánok s ojedinilým výskytom búrok. A z Automoto zväzu Srbska nám Nevena Damianovičová podá informácie o prácach na cestách a stave na hraničných priechodoch.
1: Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savjetuje oprez. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćene signalizacije na prilazima petljama. Radovi se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja često višesatna.
0: Z radija Novi Sad vođit ćemo cestujućim, prajeme šćasnu cestu.

a pjesnjom to dopovjem, koliko ozaj seba milujem. Nemám noci ani dňa, len od sebe myslím ja, veď len ty si pre mňa jediná. Raz ťa nečne priviniem a spoločne zistíme, aké krásne jeden svitanie. Nová zora povie nám, aké šťastie máš a máš, že dobrý osud

0: Česká slovo. Česká slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Česká slovo.
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při poslouchání Českého slova. Před několika minutami skončilo televizní vysílání České perličky. A pro ty, kteří neměli čas se dívat na televizi, přinášíme nyní rozhlasovou podobu této relace. Tak se s náma pojďte zaposlouchat do rozhlasového vysílání Českých perliček. K tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech.
0: České slovo.

0: Vážení diváci, dobrý den. Jaro je tady a s ním i bohaté aktivity českých spolků. Dnes se společně vydáme do několika zemí. Podíváme se do Srbska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny. Vítejte u nových českých perliček. Česká beseda ve Vršci patří v poslední době k nejaktivnějším spolkům. Její členové zůstávají věrní české kultuře a pořádají výstavy i koncerty na atraktivních místech. Místní instituce je vnímají jako aktivní komunitu, která nejen udržuje tradice, ale zároveň pomáhá zviditelňovat celé město.
1: Kada pričamo o vezama Srbije i Češke, obično pomislimo na kulturu, umetnost i muziku. Ali ima nešto što smo svi bar jednom iskusili, da to su Češke vozila.
2: Nekada kad izađete na ulicu, imali ste osjećaj da pola saobraćaja dolazi iz fabrike Škoda. Autobusi su bili posebna priča. Ako ste ušli taj autobus, znali ste dve stvari. Prvo, stići ćete sigurno, a drugo, čuće vas ceo kraj kada ste vidi.
1: A tek zimi grejanje radi, da ne pričam. Ali bez obzira na sve, ti autobusi su nas vozili, vozili i vozili i kao da su bili napravljeni da traju duže od naših planova, a možda i od nas samih. I znate što je najljepše? Svi smo ih znali po zvuku, po boji, poljuljeni u kriminalama.
2: I eto, bez velike priče, Česi su uvek bili deo naše svakodnevice. Vozili su nas u školu, na posao, na sastanke sa prvim ljubavima i vraćali kući. Zato, ako ništa drugo, možemo reći da nam se Česima ne povezuje samo kultura i umetnost, već i dobra stara vožnja.
1: Sada ćemo videti gde će nas naš orkestar večeras odvesti. Čini mi se da putujemo kroz Češku, Moldaviju, Rusiju. Hoćemo li? Hoćemo.

0: Добро! Хей!
1: Хей!
2: Браво!
3: Румунский банат je v České republice oblíbený. Žije tu totiž silná krajanská komunita. O to víc nás těší, že s ní udržujeme blízké vztahy a pravidelně se navštěvujeme. Tentokrát jsme vyrazili na pivní festival do Ajbentálu. Čekal nás bohatý hudební, folklorní i sportovní program, zábava pro děti a samozřejmě také skvělé pivo a občerstvení.

Májové perličky zakončujeme přáním, aby vám jaro přineslo krásné, slunečné a klidné chvíle. Naschledanou.

0: skončilo vysílání Českého slova na rádiu televize Nový Sad. My děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se opět za týden ve stejný čas a na stejných vlnách naslyšenou.
1: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar.
2: Poslouchali jste České slovo, vysílání pro českou menšinu v Srbsku.